Tak to byl Karel Zich a jeho Léto jak má být. Posloucháte svobodní vysílání české skupiny Rádia 4EB. Dnes je 12. září a do konce roku zbývá pouhých 110 dní. V českém kalendáři je dnes svátek Marie. Tohle jméno patří mezi nejstarší a nejrozšířenější ženská jména na světě. Jeho kořeny sahají až do hebrejštiny. Je to nejčastější jméno v České republice, extrémně populární v generacích narozených mezi roky 1920 až 1960. Nejvíce nositelek tohoto jména je údajně v Jihomoravském kraji, asi 34 tisíc. Takže všem Mariím, Maruškám, Mařenkám, Majdám přejeme krásný svátek a posíláme písničku.

A čím se dnešní den, tedy 12. září, zapsal do historie? Roku 1857 se poblíž Karolínského pobřeží v hurikánu potopil parník SS Central America. Zemřelo 425 lidí a ke dnu šlo 14 tun zlata, určené pro americké banky. Ztráta tak ohromného množství zlata přispěla k rozvoji finanční krize. Vrak byl nalezen až o mnoho let později, ale přesné souřadnice se nikdy nepublikovaly. Dnešní den v roce 1970 byla také vypuštěna sovětská automatická sonda Luna 16. Přistála na měsíci a vrátila se s prvními vzorky měsíční půdy. Ale pojďme už domů. Tento den se v roce 1897 narodil Václav Maria Havel. Byl to český stavební podnikatel, příslušník vlivné pražské velkoměšťanské a intelektuálské rodiny Havlových a otec pozdějšího prezidenta Československa a Česka Václava Havla. Narodil se ve Zběšičkách nedaleko Tábora v jižních Čechách. Už jeho děd a praděd jsou doloženi v matrikách jako stavaři, takže stavební tradice byla v rodině hluboko zakořeněna. Václav Maria Havel tedy pokračoval také v rodové tradici a stal se stavitelem, který působil především v Praze. Postavil mimo jiné vilovou čtvrť na Barandově spolu s velkým společenským areálem Barandovské terasy a také studentské tábory Řadov a Kouty, dnes téměř zapomenuté, ale ve své době to byly moderní místa a sloužily k organizovanému studentskému pobytu v přírodě. Jeho otec Václav Havel postavil kromě jiného Pražský palác Lucerna a jeho bratr Miloš Havel založil filmové továrny AB na Barandově. Václav Maria Havel byl spřátelený s T.G. Masarykem a byl prezidentem Pražského Rotary klubu. Spolu s Masarykem založil v roce 1921 v Československu organizaci YMCA, tedy ve volném překladu Křesťanské sdružení mladých mužů, již se stal prvním prezidentem. Bohužel v roce 1948 došlo v tehdejším Československu ke znárodnění a následkem toho byly veškeré podniky rodiny Havlových zestátněny. Jen mimochodem, důsledkem znárodnění stát ovládl až 99% výrobních prostředků a tím také zanikly rodinné firmy s dlouholetou tradicí, jako například Baťa, Škoda a další. Václav Maria Havel se po znárodnění jeho majetku stal úředníkem. Byl dvakrát ženat, z prvního manželství nevzešli žádní potomci, ale z druhého manželství s Boženou Vavřečkovou měl syny Václava Havla, pozdějšího prezidenta České republiky, a Ivana Havla, významného vědce, filozofa a spoluzakladatele časopisu Vesmír. Václav Maria Havel zemřel 22. července 1979 v Praze ve věku 81 let. Je pochován v rodinné hrobce na Vyšehradském hřbitově.

Posloucháte sobotní vysílání české skupiny s Jarkou. 12. září 1917 se také narodila Valerie Kaplanová, česká filmová a divadelní herečka. Dnes by tedy oslavila 109 roků. Jejím rodným městem je Hlinsko, ale díky svému otci, který pracoval ve Vídni, strávila většinu svého dětství právě tam. Než se stala herečkou, pracovala jako sekretářka. Ve filmu se objevila poprvé až ve svých 34 letech. Z jejich nejvýznamnějších rolí si připomeňme slavnou trilogii Slunce seno, kde od druhého dílu stvárnila babičku. Dále potom Smrtka v pohádce Honza málem králem. Hodně lidí si ji také vybaví jako babu Tutovku v televizní soutěži Tutovka na začátku 90. let minulého století. Její postava byla jedním z nejvýznamnějších televizních symbolů té doby.

Na základní škole vystupovala v dětských rolích v inscenacích Národního divadla po boku herců jako Ota Sklenčka či Klára Jerneková. Tohle je mimořádně vzácné. Většina herců se na velkou scénu dostane až po absolvování DAMU. Jan Hartl chodil na gymnázium Jana Nerudy, které bylo tehdy známé jako herecké gymnázium. Mnoho významných českých herců prošlo stejnou školou. Podle dostupných informací tuto instituci také navštěvovali například Jiří Bartoška, Vladimír Dlouhý, Jan Potměšil, Saša Rašilov a tak dále. Jeho úplně první filmové postavy byly obyčejní chlapi, údržbář v Holkách z porcelánu nebo automechanik v Jáchyme hoď ho do stroje. Je fascinující, že herec s tak jemným projevem začínal v ryze chlapských rolích. Jan Hartl podepsal několik vět na jaře 1989, což mu způsobilo komplikace. Dovolte teď krátkou odbočku pro ty, co neví, co bylo několik vět. Šlo o petici, výzvu tehdejší komunistické vládě, aby propustila politické vězně, zastavila šikanu opozice, umožnila svobodu slova a shromažďování a přestala trestat lidi za jejich názory. Petice byla zveřejněna v červnu 1989 a mělo ji podepsat přes 40 tisíc lidí. Ale teď zpět k Janu Hartlovi. Téměř 20 let od roku 1997 do roku 2015 působil v Národním divadle. V roce 2007 vyhrál rozhlasovou anketu Neviditelný herec, což potvrzuje jeho mimořádný hlasový projev. Je jedním z mála českých herců, kteří mají stejně silnou divadelní, filmovou i rozhlasovou stopu. Takže Janu Hartlovi přejeme ještě dlouhá léta, hodně zdraví a hlavně spoustu tvůrčích projektů do příštích let.

už dobře 25 let. Si honem běžíš při voně. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám hůř žárlit na ten květ, to obřívám.

0: A teď tu máme oznámení. Generální konzulát České republiky v Sydney oznamuje, že ve dnech 7. až 9. října se uskuteční konzulární dny v Brisbane s možností přijímání žádostí o cestovní pasy. Přesné místo konání se ještě upřesní. Zdůrazňujeme, že tato akce proběhne pouze za účelem vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu, kterou bude možné vyřídit pouze za osobní účasti žadatele. Pokud máte zájem nebo potřebujete jiné doklady než cestovní pas, kontaktujte prosím generální konzulát v Sydney na e-mailové adrese sydney@mzv.gov.cz nebo můžete najít informace přímo na webových stránkách konzulátu, které najdete na www.mzv.gov.cz/sydney.
1: Something doesn't seem quite right. They're quieter, more withdrawn, and you keep wondering, should I say something? You don't need to have all the answers. Often, simply asking, are you okay, can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, are you okay, any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at areyouok.org.au.
2: U mikrofonu teď vítám Denisu Cross, jednu ze zakladatelek Československého filmového festivalu, který vznikl před 15 lety v Melbourne. S Denisou si budeme povídat o začátcích festivalu, jeho historii a také bude řeč o druhém ročníku tohoto festivalu, který se letos bude konat zde v Brisbane a na který všechny posluchače srdečně zveme. Takže Deniso, vítám tě a děkuji za tvůj čas.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Řekni nám něco o začátcích festivalu, co byl úplně ten první impuls, který tě přivedl na myšlenku, jak to bylo složité, jak vypadaly ty úplně začátky?
3: No, tak ty začátky byly trošku krušné, musím říct, když jsme začínali před 15 lety. Ten festival, vlastně ta původní myšlenka pochází od Cyrus Howard a Brandon Black, což již podle jména asi slyšíte, že to nejsou Češi ani Slováci. A dokonce ani nemají české, ani slovanské předky, ale velkou lásku k českému, především českému filmu a později teda i ke slovenskému. A ten začátek vlastně byl takový, že oni tím, že mají, opravdu mají rádi ten český film a českou kulturu, tak chodili na hodiny českého jazyka do Sokola a k Zuzaně Vasič, která je učila český jazyk, a oni vlastně odděleně jí vyprávěli o tom filmu a ona je v podstatě spojila dohromady s tím, že by bylo dobrý, kdyby něco dali dohromady. A tak to vlastně oni vzniklo. Oni byli původně dva a pak vlastně jsme se k ním přidali další tři lidi teda. Z toho, já teda jsem se narodila v České republice, ale teda žiju již dlouho tady. Linda Studená, která přišla do Austrálie ve 4 letech, a Kat, která myslím, že měla českého dědečka. Takže nás 5, takhle jsme se dali dohromady. A pamatuju si, že jsme šli na promítání Aloise Nebela, což je český film, v kterým exceluje Miroslav Kobot. Animovaný film, myslím z roku 2011, který byl promítán na Melbourne International Film Festival, což je největší festival filmový v Austrálii. A my jsme vlastně šli na to promítání, nás 5. A po tom promítání jsme vlastně podepsali dokumenty a vytvořili jsme vlastně tenhle ten, oficiálně inkorporovali a tenhle ten festival. Takže to bylo takový, vlastně takový symbolický tím, že jsme byli na promítání českého filmu a pak jsme založili Český a slovenský filmový festival. Původně, když jsme uvažovali o názvu toho festivalu, tak překvapivě od Cyrus, teda ne ani ode mě, ale od Cyrus přišel návrh ten filmový festival pojmenovat do kina. Ale pak jsme zjistili, že Czech and Slovak Film Festival of Australia, vlastně zkrátka je CASFA, který se strašně uchytil. A já často žertuju, že to je v podstatě jedno z nejvíc užívaných slov v naší domácnosti, CASFA. My už neříkáme Czech and Slovak Film Festival nebo Český a slovenský filmový festival, všechno je CASFA.

0: Deniso, můžeš nám říct, jaké byly původní ambice nebo jaká byla vize, když jste tenhle festival zakládali?
1: No, pojmenovali jsme ho Austral Asia, ten festival. A naše ambice v té době teda byly velký. A to bylo vlastně, že my jsme chtěli, aby ten festival se rozrostl do všech měst v Austrálii. A uvažovali jsme o Novém Zélandu teda. A to se nám, musím říct, docela plní, protože ten náš tým Melbourne vlastně rozšířil ten festival do Adelaide, kde je tento rok, myslím, že po páté. A minulý rok jsme vlastně poprvé promítali v Brisbane, a takže letos se vracíme s druhým ročníkem. Takže jsme oficiálně my ve třech městech. A v minulosti před covidem, tedy jsme ještě promítali v Canberře, tam jsme měli pět ročníků. A pak je další tým, který vlastně byl tím inspirován kolem Iki Detrich, myslím se jmenuje, která vlastně organizuje festival v Sydney. A potom je tým kolem Martiny, který vlastně organizuje festival i v Perthu. Takže vlastně oficiálně momentálně ten festival probíhá v pěti městech, což si myslím, že je úplně úžasné. A něco, co jsme si vlastně tenkrát vysnili, když jsme o tom původně jako uvažovali, že ten festival uděláme, což je super.
2: Měl někdo z těch spoluzakladatelů nějaké zkušenosti s festivalem nebo organizací takovýchto akcí, nebo byly tam nějaké zkušenosti?
1: Cerise Howard vlastně je filmová kritička, která je velice uznávaná a známá v Austrálii, což si myslím, že v tom začátku nám jako i trošku pomohlo, protože ona vlastně to znala tu industrii. A ona dokonce jezdí každý rok do Karlových Varů na filmový festival, kde jeden ročník byla vlastně vybraná panem Bartoškou a byla v porotě toho festivalu. Jinak je velmi činná, jezdí i do Zlína občas a na filmový festival, takže ona je vlastně v této industrii se pohybuje. Takže z našeho, pro nás to bylo samozřejmě výhodné. Ale pravda je, že taková jako vtipná historka ze začátku, my jsme vlastně původně uvažovali o tom, že to bude jen český filmový festival, ale vlastně tím, že ty filmy jsou tolik propojený a nejenom, že filmy vlastně vznikaly v bývalém Československu, ale i když se teď podíváte na filmy, tak většinou je to co-production česká a slovenská, tak proto a ty naše kultury jsou i tak velmi spojené, velmi propojené. Tak proto je to Český a slovenský filmový festival, ale ona vlastně Cerise ten první rok letěla, když letěla do Prahy, tam vlastně znala kontakty už na Národní filmový archiv v Praze třeba. Ale na Slovensku jsme vlastně neměli žádný kontakt a ona sedla na vlak, jela do Bratislavy na hodinový jednání se Slovenským filmovým ústavem, kde se představila. A tenkrát vlastně ten Slovenský filmový ústav vedla Alexandra Strelková, která tady byla jako host na náš druhý ročník. A ona vlastně tam Cerise jela hodinu, tam vlastně mluvila o tom, jakou máme tady vizi, a po hodině se zase vrátila zpátky do Prahy. Jo.

0: Co byste třeba chtěli, aby si návštěvníci odnesli z toho festivalu? Jak se díváte na to z pohledu návštěvníka?
1: Tak my chceme, aby si odnesli nejen ten silný kulturní a filmový zážitek, ale také to hlubší porozumění té české a slovenské kultuře, historii a vlastně co se děje v České a Slovenské republice i v současnosti. A my bychom chtěli, aby to probudilo zvědavost objevovat ten český slovenský film i mimo ten festival. A vlastně já žiji v Austrálii, myslím, že 25 let, a kdykoliv jsem řekla, že jsem z České republiky, tak většina reakce byla pivo, Praha a Václav Havel. A já si myslím, že tenhle ten film, a my vlastně teď máme 14. ročník tady v Melbourne, a my jsme do Austrálie přivezli přes 400 filmů vlastně za tu dobu, jo, což je velký počet. Tak já si myslím a nebo doufám, že vlastně díky tomu filmu a i doprovodným akcím, který máme, jo, my třeba na těch zahajovacích večerech vlastně servírujeme i české výrobky, česká piva a takže a chlebíčky třeba, takže což patří k té naší české a slovenské kultuře, takže vlastně to představujeme i těm Australanům zde. No a také chceme vlastně pro tu českou a slovenskou komunitu chceme, aby to bylo místo, které posiluje ten pocit sounáležitosti a vztah k tomu kulturnímu dědictví, co máme. Protože my máme, a teď mluvím specificky o tom filmu, že tam je tolik, co můžeme vlastně nabídnout. A ty filmy, opravdu některé ty filmy jsou na tak kvalitní úrovni, a že to je neskutečná radost, že to tady můžeme vlastně promítnout a že vlastně ty diváci, nejenom ty čeští a slovenští, ale ty Australani se na to můžou podívat. Když se podíváte třeba na filmy minulého roku, jo, tak my na zahajovací večer i Brisbane jsme uváděli Karavan, což byl film Zuzany Kirchnerové s Anjou Geislerovou v hlavní roli, a který vlastně se dostal do soutěže v Cannes. A my jsme vlastně měli možnost ho promítnout tady, i v Melbourne, i v Adelaide, i v Brisbane na zahajovacím večeru. A to je zrovna film, který si myslím tím tématem otvírá i vlastně to naše view na některé, jako na některé ty témata. Jo. Takže nejenom, že je to o kulturním dědictví, ale také vlastně to nás učí některé věci. A to si myslím, že ten film je v tom je dobrý.
0: A jenom pro ty posluchače, kteří neznají film Karavan, je to vlastně o matce, která cestuje se synem, který je těžký autista. Je to tak? A vlastně prožívá s ním ty každodenní výzvy, které tomu v podstatě patří. Takže to jenom pro ty, kteří neví, o čem film Karavan je, velice doporučuji. Já jsem ho viděla loni v Brisbane taky a velice se mi líbil. Takže
1: Downův syndrom má Downu, vlastně
0: ano, ano, Downův, ano, promiň, ano, ano.
1: A autism a vlastně jo. Obě dvě.
0: Spojené, jo.
1: A to byl, to jsem velmi ráda, že se nám vlastně povedlo ten film do Austrálie přivést minulý rok. A myslím, že i paní režisérka Zuzana Kirchnerová, s kterou jsem dělala rozhovor, tak byla velmi ráda, že ten film se zde promítne.

0: vidíš a je po mně.
1: Jak vlastně vybíráte, které filmy do programu zařadit, jestli je tam nějaké pravidlo, kterého se držíte? Můžeš nám o tom přiblížit malinko víc?
2: My vlastně celý rok sledujeme, jaké filmy se natáčí nebo se připravují a jaké filmy vlastně půjdou v České republice a Slovenské republice do kin. A vlastně spolupracujeme velmi úzce s Národním filmovým archivem v Praze, s českýma centrama a Slovenským filmovým institutem a přes ně vlastně získáváme takzvaný screeners, což je vlastně pro festivaly film. Oni nám vlastně pošlou film, náhled toho filmu a my vlastně se můžeme na ty filmy podívat a zhodnotit, jestli by se nám hodilo do letošního programu. My vlastně máme téma, a každý rok máme téma a vlastně pak se snažíme vybírat filmy, které nějakým způsobem vlastně to téma prezentuje. No a vlastně celý náš tým, já vlastně se snažím získat vlastně feedback od všech členů toho našeho CASFA týmu, protože myslím si, že to je velmi důležité, přestože filmy vybírám nakonec já, nebo mám za ně zodpovědnost, tak je důležitý, aby vlastně se k tomu vyjádřili všichni členové toho týmu, protože každý mu se líbí něco jiného. Já třeba osobně mám ráda dokumentární filmy, ale vím, že v Melbourne si mohu dovolit dát pouze jeden dokumentární film, protože ten program vlastně by neunesl víc těch dokumentárních filmů. Jo. Potřebujeme mít filmy, které jsou atraktivní pro diváky, ale i filmy, které jsou třeba trošku challenging, což třeba Caravan minulý rok byl trošku challenging pro diváky, ale i tak si myslím, že ten film byl vynikající a jsem ráda, že jsme ho měli. A pravidlo nepsané nemáme, ale snažíme se to vždycky nakombinovat, aby tam byly filmy archivní, aby tam byly filmy, které jsou vlastně nové, byly vydány v České republice nebo v Slovenské republice vlastně v tomhletom roce. A pak se snažíme dát filmy pro nejmladší diváky, vlastně i v Brisbane, i v Melbourne, i v Adelaide. My úzce spolupracujeme se slovenskýma školama, a takže se snažíme dávat filmy, které jsou pro slovenské děti, ano. Takže slovenské pohádky, a které jsou v původním znění, takže oni se vlastně musí učit ten jazyk, ale mají tam i anglické titulky. A potom se snažíme mít alespoň jednu komedii, protože především česká slovenská komunita tu komedii uvítá, ale já osobně si také myslím, že vlastně ten je dobré mít něco lehčího v tom programu, protože kde se lidi dokážou pobavit, dokáží se zasmát a přináší jim to radost. Takže i letos vlastně máme v programu několik komedií.
1: Tak a teď si pustíme písničku a po písničce už se budeme bavit přímo o druhém ročníku, který nás čeká letos v Brisbane.

to bude rok, tak tě tedy vítám. Vidět jsi mě chtěl a teď zas, abys jel. Já tě nezodám, co když někdo spí tam, někdo, co já vím.

0: Na Rádiu 4EB si povídáme s jednou ze zakladatelek Československého filmového festivalu, který zavítá již druhým rokem letos do Brisbane. Bavíme se s Denisou Cross a Deniso, pověs nám něco o blížícím se filmovém festivalu v Brisbane.
1: Takže Brisbane bude festival probíhat od pátku 13. do neděle 15. listopadu. A opět bude festival probíhat v New Farm Cinemas, což je to samé venue, co jsme vlastně měli minulý rok.
0: Ano.
1: A téma festivalu letošního jsou horizonty. A jsou horizonty letošního Kasva představují film jako cestu za hranice známého, za hranice vlastních možností,
0: aha,
1: společenských omezení, kulturních rozdílů i perspektivy druhého světa nebo druhého člověka.
0: To zní zajímavé.
1: A v Brisbane budeme promítat 4 filmy a na zahajovací večer, což je v pátek 13., budeme promítat film Dana Panka, režiséra Daniela Panka, Neporazitelní, což je film, který šel do kin v listopadu minulého roku a lámal rekordy v návštěvnosti. Je to film ze sportovního prostředí, a z prostředí Paralympics a speciálně se zaměřuje na hokej. A v hlavních rolích je škála mnoho zajímavých herců, ale v té hlavní dvou roli je Hynek Čermák a Ivan Trojan, což já tedy považuji Ivana Trojana za jednoho z nejlepších herců, kterého máme v České republice, který vlastně exceluje v Davidském divadle. A Kasva již promítala několik jeho filmů, jako například Ve stínu a nebo Šarlatán vlastně režisérky Anišky Holland. A tenhle ten film je částečně inspirovaný skutečnými událostmi a já osobně ho považuji za příběh o druhé šanci, o odvaze, o vytrvalosti a schopnosti nevzdat se. A my, když jsme ten film vlastně, jako náš Kasva tým se na ten film díval, tak jsme všichni reagovali wow, a velmi inspirativní a film, který si myslím, že zaujme i anglického, australského diváka. Takže to je první film, který vlastně festival otevřeme ve všech třech městech, nejenom Brisbane. A další film, a je v českém znění a anglicky částečně, a protože je tam americký Paralympic tým v hokeji také v tom filmu. A ten film je zajímavý také v tom, že vlastně získal amerického distributora, což bylo oznámeno před 2 týdny a vlastně bude půjde do kin, do amerických kin, což je velký úspěch pro český film. Další film, který budeme promítat v Brisbane, je Champion, což je film o Ondřeji Nepelovi, který byl vlastně mistr světa v krasobruslení a vlastně se soustředí na událost v roce 1973, kdy vlastně probíhalo mistrovství světa v krasobruslení v Bratislavě a kdy vlastně Ondřej Nepela je na vrcholu sportovní kariéry, ale zároveň také chce opustit socialistické Československo a chce vystupovat v zahraniční show Holiday on Ice. A je tam stvárněný skvěle ten politický tlak, který na něj vytváří vlastně ta vláda, protože je to velmi zajímavý film a myslím si, že hlavně slovenská naše komunita tento film uvítá.
0: Jsou tam nějaké i komedie třeba, na které nás můžeš nalákat?
1: Máme komedii. Tak letos máme komedii, která se jmenuje Někdo to rád v Plzni, která již podle názvu naznačuje, že film neodehrává v Praze, ale naopak v Plzni. A mě to... A je tam neskutečná škála českých herců, včetně Pavla Zedníčka, Miroslava Donutila, a Veroniky Frajmenové, a Jiří Lábus. Je to vtipné, je to podobné ve stylu Láska nebeská, Takže se tam vlastně odbíhá, je tam několik příběhů, které se různě proplétají a je to lehká komedie, která si myslím, že potěší naše diváky, protože se pobaví a zasmějou se.
0: No už jenom ty herci, které jsi vlastně, a herečky, které jsi vyjmenovala, tak to je vlastně jedním z nejlepších, co vůbec momentálně česká kinematografie nabízí. Takže si věřím, že to bude úžasný, úžasný zážitek taky.
1: A pak máme slovenskou animovanou pohádku Websterovci. Tak
0: Ano.
1: to je pro naše nejmenší slovenské diváky. A tak doufáme, že potěší. Ty animované pohádky, já osobně miluji animované filmy, takže velmi často máme v programu animovaný film.
0: A bude to tedy každý večer budou ty filmy se předvádět dva, nebo jak to bude vlastně organizačně koncipované?
1: Tak v pátek 13. bude zahajovací večer a film Neporazitelní. Šampion bude v sobotu 14. listopadu od 4 hodin. A Někdo to rád v Plzni bude v sobotu 14. listopadu od 7 hodin. A pak v neděli vlastně ten náš festival v Brisbane zakončíme o 2 hodin pohádkou Websterovci.
0: Dobře. A jak jsme se zmínili, v minulém ročníku byl po promítání filmu Karavan i vlastně promítán rozhovor s režisérkou tohoto filmu. Plánujete i na letošní ročník nějaké zajímavé rozhovory s nějakými zajímavými lidmi?
1: Snažíme se. Takže já momentálně jednám s producenty a nebo režiséry těchto filmů, jestli je tam možnost na rozhovor. Já si myslím, že alespoň taková reakce, kterou jsme obdrželi minulý rok, že lidé vlastně uvítali ten rozhovor s režisérkou Zuzanou Kirchnerovou, režisérkou filmu Karavan. A protože některé věci vlastně pak dávaly větší smysl, když vlastně jsme se v hloubce vlastně bavili o tom filmu a co jí k tomu vedlo a proč to bylo natáčené tímhletím stylem. A takže se momentálně se snažíme vlastně získat rozhovory nebo alespoň nějaké intro od tvůrců těchto filmů. Takže uvidíme, uvidíme, doufáme.
0: Dobře, tak to zní slibně. No bohužel náš čas se chýlí ke konci a mohli bychom se bavit na tohle téma ještě dlouho, dlouho. Já jsem ještě měla připraveno spoustu jiných otázek, ale bohužel už nebudeme mít příliš mnoho času. Než ještě skončíme, Deniso, je něco, o čem by se chtěla zmínit, o čem jsme se ještě nebavili nebo co jsme ještě nepokryli?
1: Nevím, nic mě nenapadá. Jen bych chtěla pozvat diváky do kin, protože to je samozřejmě velmi důležité, aby lidé do kina chodili, aby nás vlastně podpořili, aby jsme mohli pokračovat vlastně ve festivalu v dalších letech. A pokud bude Brisbane zájem vlastně o filmy, tak i rozšířit vlastně tu nabídku těch filmů, protože třeba v Melbourne, kde je tedy již 14. ročník, vlastně promítáme skoro 20 filmů. Takže v Brisbane, tím, že vlastně máme druhý ročník, budeme mít druhý ročník, tak teprve začínáme a pokud bude samozřejmě zájem, tak bychom rádi rozšířili tu nabídku těch filmů v Brisbane do
0: Dobře.
1: budoucna. Děkujeme.
0: A já ještě dodám, že více informací, včetně informací o vstupenkách a místu konání, najdete na webové stránce KASFA www.kasfa.com.eu. Děkuji všem posluchačům za váš čas, přeji krásný a pohodový víkend. Od mikrofonu se loučí Jarka, která vás dnešním vysíláním provázela.
2: Radio 4EB. Ihre Marianne heißt Sie herzlich willkommen. Ja, und guten Morgen, Wolfgang.
3: Ja, guten Morgen, Marianne, und good morning, dear listeners. And welcome to the German language program here on Radio 4EB 98.1 in the FM band. I'm Wolfgang, and with Marianne bringing you music, news, and other items from Germany.